0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Kecal.
3: Pan Grác.
2: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
3: Co je tohle? No co to je?
2: No co to je? No co to je?
3: A?
2: No co je tohle? A? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nemůžeš napsat magor.
3: Poloviční blázen bych napsal.
4: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
2: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptáka.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený.
3: Ty seš vyřízená.
2: Já nejsem vyřízená, ale já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
3: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
2: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
3: Hele, ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
2: No, nejezdíme taxíkem.
3: No to asi ne, no, tak představu.
2: Nech toho!
3: Spadla v taxíku.
2: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
3: Čím to? No, to mi řekni, to mě teda zajímá, no. Čím to je.
2: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace.

poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám, až vyhodím.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domů.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem. Rokra.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Do pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem, předtím muž znásilnil 2 jiné ženy, uvádí to obžaloba. Muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval v ní Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Čeští hokejisté porazili ve 4. utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si 3. vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřel v čase 51 minut a 5 vteřin útočník Jakub Flek.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Zpočátku se ojediněle budou vyskytovat přehánky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Pozor si dejte pouze v Hradci Králové na Pilnáčkově ulici, kde se srazily 2 osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Parádní čtvrteční ráno vám přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: 3 minuty po 6. ve čtvrtek 21. května. Já jsem, Zuzko, poslouchal ty tvoje zprávy. Ebola, chci jenom říct, všichni tady umřeme.
4: My jsme hlavně se s Honzou smáli, že nedorazil konvoj, ale kovboj.
3: To taky.
1: Fakt?
3: Jo.
4: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam řekla, jako, že víš, jako, že to bylo takový spojení.
1: Já bych se nedivila, jako, že... kdybych to řekla. To
4: ne, ne, ne, ne, ne, konvoj.
3: Tím jsme tě samozřejmě, Zuzko, chtěli pochválit, že tě posloucháme, že jo?
4: Ano,
1: samozřejmě.
3: Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v dopravě bychom se neměli smát, protože to je retardovaný. Ošklivý, že když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčková ulice je skvělá. Mě se
4: jo,
3: líbí.
4: Tě odbourala, víš, docela.
3: Trošku, no, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
4: Mě bavil ten kovboj.
3: Tak každý jsme si
4: já
3: z toho vzali něco.
4: Já jsem si představila, jak dojel do té nemocnice na tom koňovi.
1: Kovboj z Ameriky.
4: Kdo z Ameriky dorazil kovboj a já, wow. Sundej z toho koňa.
3: Mě by zajímalo, co si z tohoto úvodního vstupu vezmou naši 3 posluchači, to nás teďka porádnu poslouchají.
4: Vůbec nic, tak pořád.
3: Tak všem pěkný ráno a posíláme Queeny. I want to break free a chci rozbít zadarmo.
0: Rock Radio.

0: Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In, Marie, počítej se mnou, 10 minut po 6. No a přátelé, protože čtvrtek máme tu opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali doma maso kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak, máme tady předposlední grill, který vám rozdáme. Jedná se o inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 631 SS, který má 7 programů, ty vám zaručí dokonalý grilování, má to automatický senzory, který měří tloušťku masa, takže nic nepokazíte. A navíc display grillu vás informuje o jednotlivých fázích propečení. Takže budete masterchef ve svém vlastním obýváku či zahradě.
0: Kdyby vás tohle tak nalákalo, že byste pro ten grill chtěli běžet ještě než toho v 8:30 rozdáme, tak se můžete podívat v některých ze 123 prodejen firmy Planeo a nebo na webu planeo.cz.
1: A jinak nám klasicky pište Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: Držíme palce, inteligentní grill určitě stojí za to, aspoň někdo chytrý bude doma. A teď už jedeme dál, Bohemian Metal Rhapsody a vše ti můžu slíbit na Rock Rádiu. Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
1: Já taky.
0: Bude to tvoje teta.
1: Pod to se podepíšu, já tetu nemám, takže v pohodě.
0: Jo, tak babička, to je jedno.
1: Babičku taky ne, děkuju, jsi moc zabijmeš vyjmenovávat další mrtvý.
0: Ještě můžu zabít z tý rodiny.

0: kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut, čtvrtek 21. května, kdo slaví svátek. Dneska má svátek Monika, případně Mona, Hostimil, Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je super jméno.
2: To je takový přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý
2: trošku.
1: Kam jdeš
2: dneska na kafe k Hostimilovi? Určitě navaří a napeče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme všechno nejlepší k svátku a pojďme se podívat na oslavence, na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gontier, frontman kapely Three Days Grace.

71 let má americký bubeník Stan Lynch, původní bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Let, už se blížíme k 80. Má americký zpěvák a klávesák Bill Champlin, dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal několik hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle.

0: Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama. Je to o stalkingu a o vůchtě, kterou má ve sklepě potom. 83 let by oslavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda samozřejmě a jeden ze zakládajících členů kapely Olympic.
1: Řekněte mi, kde tu leží vlot. A poznáte, že Jimmy není škod. Tenhle ten šerif je jak saň a používá hned zbraň.
0: To je prostě starý, dobrý, poctivý old school šlágr ještě přesně tak.
2: Šlágr TV.
0: Tak, no tak je to tvoje.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
0: Děkujem, krásný to
2: čím
0: bylo.
2: Čím dál tím lepší.
0: Jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti.
2: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeňme ho do příště.
0: Seženeme. Příště a za chvíli Aleš Brychta, výlet do Bájí.

0: Tvůj největší favorit, Aleš Brichta, výlet do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Rádiu. Co
1: Aleš
0: ty na to?
1: Brichten, krásný, máme 6.30, takže Zuzi, zprávičky. And he shoots, he
2: scores! Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země. Vyšetřování českého politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Hradci Králové se srazily dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na limuzké.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme další muziku Megadeth a letošní novinka z jejich opravdu snad posledního alba Another Bad Day.

0: Megadeth, Another Bad Day, další špatný den ve čtvrtek na Rock Radio 6 minut po půl sedmí. Máme dneska špatný den?
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se mohli vylepšit něčím. Mohli bychom si dneska povídat zase o něčem zajímavým. Doufám teda. Paul McCartney se teďka vyjádřil, protože se o něm zase mluví, bude vydávat novou desku, že nefotí selfiečka, že nemá rád focení ve chvíli, kdy někdo k němu přijde a začne vytahovat mobil, že by se s ním vyfotil, tak mu řekne, hele, promiňte, já se nefotím a odejde. Prej má pocit, že tím přichází o něco důležitýho, o kus sebe. Mm-hmm. To říkali Indiáni přece, že
1: ti to krade, krade duši. Mm?
0: Tak třeba Paul je ještě staromilec, no, a vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš s focením, s fanoušky?
0: Že mě to nevadí, jako se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam tak jednou za rok, takže to vlastně v pohodě.
1: Jo, tak já mám teda hodně těch focení s fanouškama za sebou a já musím říct, že já to mám ráda, když jsou jakoby milí, nejsou vlezlí, nešahají mi na prsa, na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel
0: fakt?
1: Tak to fyzicky přiblížit.
0: Tě pobrat, to, jako ohrabat
1: jo,
0: na
1: to
0: fotce.
1: Pak mám z to chutí jim dát loket, ale jakoby když jsou milí a to, tak já se fotím ráda, mně to přijde jako hrozně milý ta pozornost, ale pak když už třeba přijde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho jako lehce. No,
0: jo, já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý. Každopádně tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Jestli vy sami máte rádi focení a hlavně, jestli chodíte takhle teda lovit svoje oblíbence, svoje oblíbený zpěváky, herce, já nevím, kohokoliv, když jdete na koncert
1: moderátory.
0: Nebo někam, nebo třeba moderátory, jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někdy vystavujete, nebo jestli je to pro vás památka, nebo jestli radši koukáte na ten koncert, protože ta fotka vás vlastně nezajímá.
1: A můžete tam do komentářů hodit naše společný příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková po party, takže těším se.
0: To můžete taky, my je tu ubijeme.
1: Ubijeme.
0: Pište pod aktuální příspěvek na Facebooku, za chvíli to proberem. Za chvíli taky další muzika, byli Idol, Rebel Yell si dáme.

0: Když tu frontu pozoruješ, tak tam prostě najdeš modely, že týpek se vyfotí a pak běží na konec té řady a vystojí to po druhý a pak to vyběží se ještě jednou, prostě, že takhle třeba třikrát se otočí, jako samozřejmě, když už to by někdo přijde po třetí, tak pak jako krutíš hlavu, říkáš si, ty vole,
1: to je divný, děláš, že stalker nějaký, no ne, říkám, tam už opravdu člověk jako pochybuje, že ten člověk je psychicky v pořádku a už začínáš mít o sebe lehký obavy, jo, to se jako nedivím.
0: Jako někdy se trošku bojím, protože ty lidi většinou už znají potom i tu kapelu a ty pak máš tu zvukovku, že ho hraješ prostě 50. koncert v řadě v tom roce a teďka tam vidíš toho týpka, který zvedne tu ruku a ahoj, jsem tu zase. Takže to je třeba docela děsivý a samozřejmě my jsme jako nobody, že jo, úplně nikdo a Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každej, takže ten jeho postoj vlastně chápu.
1: Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným rapperem na show a ty měli jednu faninku, která jezdila nehledě na to, kde v republice měli koncert a byla na každém tom koncertě.
0: Máme
1: jeden den
0: takový
1: v Brně, druhý den prostě úplně na druhém konci republiky a to už mi vlastně přišlo jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš být psycho už, abys prostě jezdil z Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, jako je to teda za mě už trošku moc.
0: Jsou takový fanoušci, kteří jezdí opravdu jako všude, mají je všichni různý umělci z různých kapel a ne kapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí.
0: Na jednu stranu je to hezký, no. Tak je další povídání za chvíli, teď už John Bon Jovi a Blaze of Glory na Rock Radio.

0: Rasmus a jich Guilty neboli Vinen, 2 minuty před 7 hodinou raní na Rock Rádiu. Za chvíli budeme pokračovat v dnešním povídání o selfiečkách se známej Maxichtama. Taky vám připomenem, že rozdáváme další inteligentní grill. No a budeme si pouštět další slušnou muziku. Tak hezký ráno.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Rok

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: Hezké čtvrteční ráno máme, krátce po sedmé jdeme na další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci Křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem, již za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Několik evropských zemí ve středu odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zastavila v mezinárodních vodách. Reagují tak na video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi, a to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary u obce Obrnice na 79. kilometru máme hlášenou nehodu. Osobní auto tam narazilo do značky a boural se taky v Praze v Malešicích na Limuské ulici.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po sedmí ve čtvrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam dáváš taký podivný názvy, to snad neexistuje Obrnice, ne? Kdo by tam to bydlet?
0: Existuje.
3: Dobře, no. Tak zařadíme na seznam.
4: To je vedle Horního Maršova, buď v klidu.
3: To jsou jenom lehký Obrnice a těžký Obrnice, tím pádem. No nic, přátelé, v 8:30 budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 6031 SS.
4: Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho Messengeru, Instagram, Facebook, připište telefonní čísla, zvedejte mobil po 8:30.
3: No a když už budete šmejdit na sociálních sítích, tak se můžete zastavit i na našem profilu a do našeho příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat, jestli lovíte známý vaše oblíbený zpěváky, herce nebo nějaký jiný lidi, abyste si je mohli vyfotit.
4: Ano. A můžete tam přidat fotku buď se mnou, s Honzíkem, se Zuzkou nebo s někým z Rock Rádia.
3: Přesně tak, budeme rádi. Za chvíli se na to podíváme a teď už si dáme Kern a Blízko nás.
4: Zůstaň daleko.
3: Well.

0: System of Down a jejich Chop Suey na Rock Rádiu. 12 minut po 7 hodině ranní, dneska je čtvrtek a my si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, děláte selfiečka s lidma, který někde potkáte na ulici a náhodou je znáte, a nemyslím vaše sousedy, ale třeba nějaký známý zpěváky nebo jiný oblíbený záležitosti. Ano. Ty se tváříš, že chceš něco říct?
1: Ne, já se koukám, co tady máme za komentáře, některý jsou docela vtipný, musím říct.
0: No, mně se líbilo, co napsal Ondřej. Asi to přečtu tak, jak to je. Já chcal jednou vedle Phila Bozmana, zpěváka z Whitechapel, a věřte mi, že selfie jsme si neudělali, nevím proč, jen jsme svorně nadávali, jak tam nejsou papírové ručníky.
1: No to je zvláštní, že se zrovna umí si nevyfotili, veď, kucí.
0: Hele, mně se tohleto jednou kdysi stalo, já když jsem byl hodně mladý, to bylo ještě třeba 17. století a byl jsem kdysi nakladně v jednom klubu na EAR, myslím, tak jsem se potkal na záchodě s Danem Bártou, že jo.
1: A chtěl jsi s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: No jako napadlo mě to, ale on tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako... Tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se potačil.
1: On tohle jako... dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle jednou potkal. Já jsem takhle potkala jako někde mezi hýpákem a muzem. Říkal, aha, a on tam, yeah. A říkal, aha. Já jsem si myslela, že to je nějaký duševně porouchaný člověk, a pak jsem zjistila, že to je Bárta.
0: Tak možná, když bys ho takhle potkala na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No taky bych nešla si dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho asi nechala se hezky rozespívat od klidu. Každopádně Martin Fejfar, náš kolega, tady vytáhl taky fotku zhruba z 19. století, z začátcích, když jsem, to jsou myslím první narozeniny Rock Rádia. Mám tam ještě asi o 60 kilo víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Ne, to už, ty jsi tam ještě ani nebyl podle mě na těch dlenstěch, ty jsi byla až na těch dalších.
0: Dobře.
1: Já jsem tady díl než ty, mám pocit trošku.
0: Ne? O něco, no. Hmm? Asi o dvě cesty.
1: No. Myslím, že na těchhle jsi ještě, miláčku, nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No.
0: No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase
1: pojď
0: byli...
1: ven, vole!
0: No přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce divokýho Billa.
1: Na Britney, pojď.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: Advance a jejich krásný cover songu od Aby SOS 21 minut po 7 hodině. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že už za dva dny bude sobota a vystartuje letošní ročník putovního festiáku Rock In, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. A my budeme u toho, samozřejmě já mu to...
1: Ty jsi začal mutovat ve 40 letech, tyjo, není to na to pozdě?
0: Ne, tak to je tím, že nevím, mám svoje dny asi. Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první, první zastávku putovního festivalu Rock In, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme. A vy se můžete těšit na nabitý program, od 14 hodin začínáme skupinou Alkohol, následně Dimitri, pak Horký žeslíže Trautenberg a zakončují Traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci na to si o ně napsat a respektive vyfotit snímek s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit a jednomu z vás za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla, jak mistr Yoda, kdyby obcoval s Jolandou, to nevadí.
0: Hezký češtinu. Pokud chcete 10 lupenů na Rock In do Českých Budějic, tak si napište na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii vaší skupiny, pokud možno, aby měli všichni oblečení. A
1: ale
0: šanci...
1: nemusí mít právě, že když nebudou mít, tak šance je vyšší.
0: Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení a šanci máte do dnešních 15 hodin. My někoho potom vybereme a zítra... Ne,
1: naše česlivce... odborná porota nevědomých, jako vždy.
0: No tak já to říkám, jakože my, aby no, tam dobře. Zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat a budeme si s ním strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec a lístky můžou být vaše.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osborna a jeho Perryho Masona.

0: Ozzy Osbourne, Perry Mason, Rock Radio, rockový rozjezd, čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten plešatej pán a tak dál.
1: To náš Honzíček rozhodují. Máme spoždění nemela pusto. Zuzka, pač.
0: Jsem si nablil do krku.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno máme, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1, překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, během dne místy ještě hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D7 pozor ve směru na Prahu, na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na pražském okruhu na exitu číslo 16 na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky nehoda na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 79. kilometru u obce Obrnice.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio.
0: Zuzanko, díky, jedeme dál. Teď tu máme Orel, co volá poštolku od Avatarů. Orel přistál.
4: Orel volá poštolku.

0: 7 hodin 37 minut. Avatar, the eagle has landed. Orel přistál, což se nám právě stalo. Šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počúrala strachy, protože zase na mě bafnul zezadu, že
0: normálně... No. To cítím, no. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky. A napsal nám Honza. Včera jsem v Sušici potkal skupinu Visací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil, třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat?
1: To je muzičný.
0: Hele, mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše, ale když jsme někde hráli, byl to nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil na pódiu a potom někde jsem se tam motal a přišly za mnou dvě holky a jedna, mohli bys vás poprosit, a držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ním půjdu fotit, a oni, ne, jako jestli byste nás nevyfotil. Mhm. Tak jsem sklapnul to, vyfotil
1: tady
0: jsem.
1: Tady Janíčka to napsala docela dobře. Na koncertě a při podpisovce, proč ne, tam se s tím tak nějak počítá, ale na ulici někoho zastavit a chtít fotku, to rozhodně ne. I celebrita je jen člověk a má nárok na soukromý život mimo práci, i když s novináři zazádalí. Mně už se tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo loni na koupališti, kdy jsem se tam zrovna dusila langošem, že mi zaskočil a najednou nějaký pán, ježiš, vy jste to, ona byl z Roknády a dáme se, a to
0: já vás poznávám po hlase.
1: A teď mě taky poznala paní u kadeřníka, minule jsem byla v akvaparku, říká, je Rock Radio, ale jako říkám, já jsem taková, že mě to nevadí ani v tom v uvozovkách soukromém životě, takže klidně si choďte i v akvaparku, když se zrovna nedávím langošem, je to v pohodě.
0: Tak se budeš dávit něčím jiným, většinou, co tě znám, tak vždycky ještě někde potkám, tak něco jíš. Tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna skýdáte, jdeme dál, za chvíli další vzkazy a tak dál. YouTube with or without you.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Poslední song naší druhý společný hodinky na Rock Radio právě dohrál Toutou a Hold Line neboli Drž lajnu, 2 minuty před 8 hodinou raní.
1: A my držíme časovou lajnu a proto si dáme zprávy počasí a dopravu.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po 1 hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy. Muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval v ní Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřelil útočník Jakub Fleck.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: A moudrá lidová pranostika pro dnešní den říká, až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
3: Já už mám vyhnaný několik týdnů.
4: Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno, na 164. kilometru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecké ulici, zasahují tam záchranáři a řeší se taky nehoda na pražském okruhu ve směru D10 na 61. a 5. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Den jako korálek vám přeje Honza.
3: Anabel.
1: A Zuzka.
2: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 21. května. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill Senkor.
3: Ano, takže si o něj napište na náš messenger, připojte telefonní číslo a zvedejte po půl devátý telefon.
2: A když už se budete toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní téma, to je focení se známýma ksichtama a třeba nám tam nechte nějaký teplej lidský slovo.
3: Ale jenom teplý, prosím vás.
2: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám?

0: Pozdravy z Finska na Rock Radius, Stratovarius a Pecka z roku 2013, Unbreakable neboli Nerozbitný, což my tady rozhodně jsme, protože 4:09.
1: My jsme hodně rozbitní.
0: Předávám slovo Anabel, která je ještě v celku.
1: Ano, my pro vás máme tip na letní festivaly, protože kromě Rockinu nás čeká i spoustu dalších festivalů, například Magma Fest, který budu moderovat, nebo případně Food Fest, který se koná 17. až 18. 7. v Želeči u Tábora.
0: A hraju kde to tam, je?
1: U Tábora.
0: Děkuju.
1: Hraju tam třeba Tři sestry, Dimitri, Olympici, Harley, Panoptiko a spoustu třeba Debustrol, Valda Genka, spoustu dalších rockových kapel, takže si myslím, že to je gusto nebo cílovka naše, našich posluchačů. A já pro vás mám 10% slevu na lupení. Ano, chceš něco říct?
0: Já jsem chtěl ještě říct, že tam hrajou Morčata na útěku, moje oblíbení, anebo Černá třeba.
1: No, jako je tam hodně kapel, no já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně
0: chtěla to budou kluci rádi.
1: Pardon, chtěla jsem říct, že pro vás mám 10% slevu, mám speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram, tam jsem vám to nazdílela, takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči u Tábora, budu se na vás velmi těšit.
0: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat a pokud chcete, můžete
1: ne, psát
0: napsat.
1: Mi nemusíte koupit si lístky, můžete.
0: Dobře, tak si kupte lístky, můžete napsat i mě na moje sociální sítě, já sice žádný kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
1: Ano, a hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to potěší, takže mu dejte follow.
0: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál. Aerosmith, Hole in my soul, díra v mojí duši.
1: No díky bože, že v duši a ne jinde.

0: Panoptiko, proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celebrity a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte se s nima, jestli vám to dělá dobře na čů. Teda taková jedna písnička. Napsal nám Roman. Tak určitě. Poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Je tam vyfocený, doufám, že nekecám, měl by to být teda Martin Švejda, asi z Valda Gangu, jsou tam vyfocený spolu a jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel navátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se až na pódium k Valdagingu.
1: No, Fanny Michalík má taky svýho dvojníka, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, já právě, když jsem s ním měla zpívat na lodi před 2 lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám, ahoj Fanny, tak čau, jak se máš? A on říká, já nejsem Fanny. A říká, ajajaj, tyjo, takže jako asi těch dvojníků takhle víc, těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidi, kteří jsou někomu podobný, že se s nima chceme vyfotit, jo. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku na to, pak jsme se na to vykašlali.
1: To je možná škoda, podle mě by to mělo úspěch.
0: Já si myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo si to zaslouží z obyčejných lidí.
1: Je to hudba budoucnosti.
0: Tak. Díky za komenty, další za chvíli taky Škorpíci a Rhythm of Love, rytmus lásky.
2: Nejlepší Rock Rádio.

0: Tam zpívali Side, ne Goal.
1: Já zpívám Side. Goal, protože bude hokej.
0: Teď?
1: Ne, až za chvilku. Hned.
0: Počkáme ještě. Už? Co? Jo?
1: Pusta.
2: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
5: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřel v 51. minutě útočník Jakub Fleck. Dvě asistence zaznamenal David Tomášek. V brance Italů byl poprvé na turnaji víc než dvoumetrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost v NHL doteď nedostal. České brankoviště hájil podruhé na šampionátu Pavla. Podle očekávání měl o dost víc práce Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy do žádných vyložených šancí. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu od 16 hodin a 20 minut proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů.
6: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
5: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň, na 37. kilometru se srazily dva osobáky a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října.
4: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
0: A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dáme grill. They're gone.

0: Ladíte rokový rozjezd, Rock Radio a Kiss in Dynamite s peckou You're Not Alone. Ty nejsi sám v 8 hodin a 38 minut, což je pravda. Máme po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtý elektrický grill a hned jak tady Anabel dochrochtá, tak ji jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní dobrý stejčky.
1: Škvarečky, já škvarečky. Tak je dobré škvarečky, tak mobily doručky a jdeme na to.
0: Takový off-topic by mě zajímalo, když ti vyndavali, když ti dělali tento odsávání. No. Tak co udělali s tím přebytečným tukem? Udělali z toho škvarky nebo pan doktor na tom doma smaží řízky potom?
1: Dali mi to do toho zadku.
0: No ale to ti nedali všechno, ne? Jsi říkal, že ti odsáli 30 litrů a dali ti tam půl litru.
1: Ze zbytek udělali mejdlo. Já ti dám k Vánocům, já to mám připravený jako firemní dárečky. Těšíš se, je tam vyražený tvoje jméno.
0: Ježíš, no, strašně se těším. Těší se jeden.
1: Tak jedno dostane, neboj.
0: Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Kriste, pane námuž, nikdy žádná firma nic nedá. Tak mobily do ručky, jdeme volat.

0: Je 8 hodin 42 minut, jsme zpátky a další grill letí, no nebo teda pošleme ho Standovi do Aše. Dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: My tě zdravíme, čumáčku, ahoj.
1: Čumáčku.
0: Prosím tě, Stando, ty jsi do toho vzkazu psal, že by se ti nový grill hodil, protože jsi jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka. Co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala?
2: Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej, takže jsem využil šanci a zkusil jsem napsat. A vyšlo to, což je úplně parádní.
0: A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky. Dostali jsme jako svatební dar od Tchána, úplně nádherný francouzský kontaktní grill, a když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou, tak jsem ho vzala taky.
2: Takže jo, tak to se stává, ale důležitý je, když se člověk rozejde s grácí a všechno probíhá tak, jak má.
1: Tak to vám závidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo, s jedním bejvalem mám dobré vztahy, ale to je tak všechno, napočítala bych to na prstech jednoho prstu.
2: Tak to říct nemůžu, my fakt jako máme super, super vztah, v podstatě dál jsme zůstali kamarádi a tak vychováváme furt naše děti společně.
1: No, no tak to je krásný.
0: Když jsi takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to je ještě dobrý, lepší než půlit barák a děti a psa, všechno, to je fajn.
2: Jo, tak psa si posíláme s dětma.
0: Tak já doufám, že neskončí na tom grilu. Ne, nic, pardon, já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Řešíme dneska téma focení s muzikantama nebo s nějakýma lidma, co máme rádi. Seš ty spíš ten člověk, který se na to vykašle, radši si vychutná koncert, nebo pak někde třeba vystojíš tu frontu třeba kvůli dětem nebo kvůli sobě, nebo máš někde někoho takovýho, koho si fakt jako vždycky chtěl potkat a mít s ním aspoň fotku?
2: Ale tak úplně upřímně, že bych s někým potřeboval nutně fotku, úplně ne, já si radši vychutnám tu hudbu a nechávám ty lidi bejt, jako nějaký podpis mám, ale pak když vidím ty fronty, tak se mi v tom úplně stát nechce.
1: To já chápu, já nevystojím frontu ani na langoš, natož na podpis, takže tomu velmi dobře rozumím.
2: Stačí vždycky fronta na pivo a na záchod.
1: Vy?
2: Na
1: ano.
0: Tak myslím, že s tebou, Stando, souzníme. V tom případě ještě jednou gratulujem. Grill je tvůj, přiletí příští týden někdy, takže pak klidně pošli, jak s dětskama grillujete. Pozdravuj od nás svoji bejvalou, samozřejmě ta má grill svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí, a měj se krásně.
2: Super, díky moc, mějte se hezky. Čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v 7:30, a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu. Ideálně do jedných ze 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete objednat na jejich webu planeo.cz.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: A teď už další muzika.
1: Dan Landa, Jo ulice.

0: Iron Savior a Heavy Metal Never Dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Heavy Metal nikdy neumírá, Punk's Not Dead a taky fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou, neumírají, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotíte s muzikantama nebo s celebritama, nechali jste nám tam pár krásných komentářů. Třeba Mirka píše, mám špatnou paměť na obličeje, takže na ulici můžou být celebrity přede mnou v bezpečí. Rozhodně je nebudu nahánět s mobilem, protože ani nepoznám, o koho se jedná.
1: Tak mě před barákem, když venčím psa, by nepoznal ani vlastní děda, ty jo, na tož nějaký fanoušek.
0: Je pravda, že jsem tam, klidná. Náhodou jsem tam, že jo, tuhle šel a to jsem se tě fakt lék, jako
1: no, jak
0: jsem
1: myslel, že mě chceš okrást. Na moje narozeniny, jako jak jste mě vytáhli v županu, tak to si mě taky skoro nepoznal.
0: Já jsem myslel, že jsi poslala strejdu za sebe pro
1: právě,
0: ten dárek.
1: Právě, bro, prej, co to je za pána, proč nám přišel otevřít?
0: Kristián píše hezký koment. Každýho věc za mě jsou celebrity, dobrovolní hasiči a doktoři. S tím souzním.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to, napiš nám, Domčo, koho jsi okrát zabil, nebo přesně? Tak.
0: Ty jsi potkal Anabel venku někde? Ne?
1: Jako, jsi drzej zase.
0: A Libor tento zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou. Kde pak radši si dáme spolu panáka?
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda. Zuzko, okomentuj to.
2: No prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo. Prostě vypadám všude jako zombie na těch fotkách, takže děkuju tak, všem.
1: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16 brat a tak, takže jako já
2: už
1: jsem
2: se
1: zvyklá.
2: Nefotím.
1: No já tak. Jo, ale i s tím, že počítám s tím, že to bude utrpný.
0: Mně to přijde hezký, je to památka na to, když jsi bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám všem a poslední song se ještě dáme. Mr. Mr. a Broken Wings na Rock Rádiu.
1: Páčík, slimáčík.

0: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
1: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci Křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem, který za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Podle agentury AFP se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Bezprostředně po zemětřesení nebyly hlášené žádné větší škody. Z preventivních důvodů ale úřady uzavřely některé školy. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Zpočátku ojediněle se budou vyskytovat přehánky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Stále opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě máme taky na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru.
4: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
5: To bylo drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš hokej?
5: No.
2: No, bylo.
5: Dívala ses na to?
2: Sledovala jsem to po očku a...
5: Po očku?
2: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože to pro nás nevypadalo vůbec dobře.
5: Já nebyl nervózní, i když to pro nás nevypadalo
2: tak,
5: dobře.
2: Tak, jak to?
5: Nevím.
2: Bylo ti to jedno, jo? Tak to já zase jako to docela prožívám, když už to sleduju.
5: Jo, takhle.
2: Tak to jako prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii.
5: Aha, jo, no právě to... proto se jako na to ptám, víš. Jako já právě to... myslel, že fandíš jim, proto jsem jako to chtěl odlehčit, že jsem z toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si, no, ale tak aspoň Zuzka bude mít radost.
2: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jako že prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo.
5: Ale jsou na dobrý cestě kluci tvoji, no.
2: Myslíš, no?
5: Já myslím, že jako, ten brankář, no. Jako myslím, že tam od toho bych to jako se odrazil.
2: Klaro je dobrý, no.
5: Od toho bych se odrazil.
2: No tak má 2 metry, viď, to je jako neskutečný.
5: No, vidíš to.
2: Zabere celou bránu.
5: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby si se s ním udělala selfie, hele.
2: To by mě hledejte krásný. Někde dole.
5: Po betony bys byla, tak ano. Možná Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme. 4 minuty po 9. hodině startuje rokový dopoledne. S vámi je Kamil a pojďme si dát strac.

0: Journey na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Já samozřejmě za nás bubeníky musím vzpomenout na skvělýho bubeníka, na skvělý jméno metalový historie, a to je Nick Menza, který bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth. On tam nabubnoval 4 alba, ale řekl bych ty zásadní, nebo řekněme ne zásadní, ale ty nejkomerčnější, a samozřejmě tam zanechal obrovskou stopu. Bohužel při dnešním dni musíme na něj vzpomenout s událostí, která je spojená s jeho úmrtím, protože právě 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel povedlo, i když si myslím, že to neplánoval tak brzo, protože zemřel v podstatě za bubenickou stoličkou. Takže vzpomínka na něj, samozřejmě pokud ho máte rádi, protože si myslím, že je to velká hudební ikona, společně s Marty Friedmanem doplňovali sestavu Megadeth a natočili, jak jsem říkal, ty nejúspěšnější alba z 90. let, tak tam klidně po nějakým sahněte. Já si myslím, že tam dneska hodím Rust in Peace, protože to je první deska, kterou z Megadeth natočil, a hned ten úvod Holy Wars je prostě neskutečný. Takže zazpomínejte hlavně bubeníci na něj a něco si od něj poslechněte a vzdejte mu tím hold. My si pojďme dát další muziku, máme tady Luci, dáme si Elena Elandeho a čekají nás taky Guano Apes na Rock Rádiu.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Hausbrand Café per favore? Sí, signora.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokeji, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň takovou jakože akci, reakci na 23. květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne Rockin, ten první. A samozřejmě Rock Rádio bude u toho a vy se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co jste si koupili lístky, ale vy co jste si ještě nekoupili, váhali jste, anebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost je získat od nás, a to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail studio@rockoviradio.cz. Samozřejmě, čím bude ta fotka originálnější, tím je to lepší a má větší šanci, že zaujme naši odbornou porotu. No a ta na základě vašich došlých fotek vybere potom někoho, kdo od nás ty lupeny dostane. A dostane jich 10, jak jsem říkal, pro celou partu. Což si myslím, že je skvělý. Tak to rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. No a zítra v rokovém rozjezdu potom se dozvíte, jestli jste to právě vy, ten šťastlivec, který těch 10 lupenů má a může vyrazit do Českých Budějovic na Rockin. Takže posílejte, jak jsem říkal, dneska poslední možnost a zítra uvidíte, jak to dopadlo.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a když se bavíme o Rockinech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to Horký Žeslíže, přidám taky Fuzi anebo AC/DC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy, tak abyste věděli, kde se co bude dít.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních

0: Taková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě, je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady vdechování nanoplastů. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě

0: je ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí. Dneska bude převážně oblačno a počítejte s tím, že na východě při zvětšené oblačnosti potom můžou přijít i přeháňky a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
2: A ještě se podíváme na naše silnice. V tuhle chvíli tady mám upozornění z Českých Budějovic, konkrétně ulice Boženy Němcové. Tam je hlášená nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, tak očekávejte menší zdržení. Jinak se to zdá být dobrý v ostatních místech, kde ladíte Rock Radio, aspoň tedy na těch větších tazích a v těch větších městech. Takže jezděte dál opatrně a v pořádku dojďte. Šťastnou cestu.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme 10 hodin a to přesně, s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám za chvíli radost, protože o mě se traduje, že jsem takový ochránce těch zapomenutých alb, nebo respektive takových těch, od kterých dávají všichni ruce pryč. A tak si tady vytáhneme jeden takový hudební klenot a zazpomínáme na kontroverzní album jedný kapely, mojí oblíbený. Možná, že poznáte, co to bude, až se to rozsvítí, až se to rozehraje. A taky si k tomu něco řekneme, ať je nějaká bžunda a zase nakrkneme ty, jak se tomu říká, konzervativní. Chtěl jsem říct skalní, ale ne. Skalní fanoušek jsem já, který právě je schopný akceptovat i album třeba, který není oblíbený. Ale ty konzervativní, ty s tím problém mají. Ale teď si dáme něco, co je všeobecně oblíbený a o tom asi není potřeba mluvit. Takže začneme tuhletu 60-minutovku s Accept a Metal Heart.

King of Dreams a Deep Purple na Rock Rádiu. Rok 1990, dali jsme si je právě teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u alb, který jsou, dá se říct, tak nějak bokem a jsou zneuznaný v rámci konzervativních fanoušků té dané kapely. A právě album Slaves and Masters z roku 1990 patří do téhle kategorie. Přestože je to za mě naprosto úžasný album. Bohužel se traduje takový nešvar, že spousta těch, jak jsem říkal, konzervativních fandů odsoudí tu danou desku nebo tu danou sestavu jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam není ten a tak dál. A přitom třeba ta muzika na tom albu je naprosto výborná a když k ním přistupujete bez předsudků, tak jako třeba já, tak tam nakonec ty skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete, hele, ta deska je vlastně jako super. Tak není to, jako to bylo předtím, ale je to jiný a je to skvělý. A to si myslím, že je právě případ tohohle alba u kapely Deep Purple, která to měla vždycky bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky, ale nakonec se z toho vždycky tak jakože v uvozovkách vylhali. A třeba podobný případ mám i Judas Priest, kde desky s Rippem Owensem jsou naprosto zhaněný, ale přitom jsou naprosto luxusní. Tak Jagulator ještě ne, ale třeba Demolition, tak to je za mě prostě naprosto úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden, X-Factor, která vyšla s Blazem Baileym. Není tam Bruce Dickinson, takže spousta lidí to schodila a řekli, že tohle to poslouchat nebudem. A teď se k tomu třeba po letech vrací a zjišťují, že ty alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom třeba i Metallica s deskami Load a Reload. Taky spousta fanoušků to definitivně odepsala a přitom dneska zpětně se ukazuje, že když k tomu opravdu přistoupíte bez toho předsudku, tak ty desky jsou skvělý. Já bych třeba vyzdvihnul ještě éru s Tony Martinem v rámci Black Sabbath, protože třeba taková deska Tyr, tak tu já jsem slyšel třeba konkrétně úplně první, od Black Sabbath a na tý strašně ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Miluju třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky taková, řekněme, hodně odsouzená deska v rámci jejich diskografie, ale za mě patří těm jedním z nejlepších, protože je fakt skvělá, ale opravdu zase k tomu člověk musí přistoupit tak, jakože prostě je to jiný, než tak, jak jsme byli zvyklí u Megadeth. No a můžeme třeba zmínit i Gány, jejich Chinese Democracy, tak to je úplně stejný případ, a nebo třeba i Accept, Eat the Heat, rok 1989, první deska a vlastně, no, první, na který nespívá Udo. A ta je za mě taky prostě skvělá. Ale samozřejmě to nejsou ty klasický Accept, tak jak jsme je znali v těch 80. letech, ale tak je k tomu potřeba přistupovat. A našli bychom jich spoustu a spoustu. Klidně mi i můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapely, která byla odsouzená k tomu, aby se jakože v uvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si Offspring, Miroš Majda bude a taky Queenie na Rock Rádiu.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

Hráli jsme si Queeny na Rock Rádiu rok 1989, 10:37, to je aktuální čas a já už vás v tuhletu chvíli můžu pozvat na náš web rockovyradio.cz do sekce podcast, kde najdete rozhovor, který jsme včera měli, a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9:00 a 10:00. Dorazil Márdě z Vypsaných Fixy a bylo to velice výživný, bych řekl. Jednak jsme si povídali samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je spjatý s pardubickým a vlastně mistrovským týmem, který letos vyhrál titul. Taky jsme si povídali o nový desce, která vyjde už zítra a jmenuje se Ideál. A taky nám Márdy z této desky zahrál takovou neoficiální píseň, nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku a myslím si, že je to velice exkluzivní. Takže tohle to všechno najdete jednak na našich sociálních sítích, ale taky samozřejmě, jak jsem říkal, v sekci podcast, nebo klidně na Spotify na našem účtu Rock je slušná muzika a můžete si to dát zpětně, pokud vám to včera uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct, že už příští středu se na vás chystá další host a bude to Jirka Daron, samozřejmě z Pragokoncertu, který má pod palcem Masters of Rock, Rock Castle, Metal Fest a spoustu dalších jiných akcí a právě o tom si budeme povídat, co nás všechno letos čeká, na co se máte připravit, pokud už máte lístky, a věřím, že se dozvíme i spoustu informací ze zákulisí, třeba o kapelách. Vzpomínám si, jak jsme se bavili, myslím, že před 2 lety, o kapele Five Finger Death Punch, která zahrála na Metal Festu, a spoustu dalších takových perliček ze zákulisí, takže bude o čem povídat a věřím, že to bude hodně zajímavý. Takže se máte na co těšit, ve středu Jirka Daron, Pragokoncert, hvězdný host Rock Rádia, no a teď už pojďme na další muziku. Bastard si dáme si taky Briana Adamse anebo Nirvánu.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43 haléřů. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii.

0: 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíku ve výběr v sobotu proti Slovensku.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jak to bude vypadat s počasím dneska? Převážně oblačno a odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti se můžou dostavit i nějaký ty přehánky. No a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
1: Rock Radio. Doprava.
2: No a z našich silnic tady máme jenom jedno upozornění. V tuhle chvíli aktuálně se řeší nehoda v ulici Husova v Lounech. Tak tam počítejte s nehodou osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Ale jinak je to čistý na těch hlavních tazích a v těch větších městech, kde ladíte Rock Radio. To je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte opatrně.
4: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď, něco málo po 11. hodině, a s vámi je Kamil Dráb, váš šéfkuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obec@rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, a následně můžu přetavit do éteru Rock Radia, pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci, který opravdu splnit schopný nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hraje, tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek pouštím hnedka první song, který je vždy standardně ode mě, a dneska mám chuť na to si připomenout naše víkendové radovánky v rámci kapely Metallica a dáme si Unforgiven, což mi připomíná, že zrovna tuhle písničku jsme o víkendu nehráli. No, tak už to někdy bejvá. Tak a možná proto právě na ní mám chuť teď. Tak si pojďte se mnou společně dát.

Metallica Unforgiven, první píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já a teď už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že by chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku a mělo by to být něco od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, Moniky mají dneska svátek, tak přejeme z Etera, nebo z Eteru Rock Rádia všechno nejlepší všem Monikám, který právě teď poslouchají a jestli vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny, udělají radost, tak jedině dobře. Všechno nejlepší, děvčata, a tady jsou Halloweeny.

tohle byly Simple Plan, který jsme si dali na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muziku, kterou zařídila Veronika. Další přání je od Josefa, který napsal, že by chtěl slyšet Panoptiko a písničku Sancho Panza pro všechny, co poslouchají.

Runaway Train a Soul Asylum na Rock Rádiu, přání, který chtěla slyšet Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku. Padaly tady nějaký nápady, nakonec tedy, abych něco vybral, něco, co třeba všechny překvapí, jestli si to ještě pamatují. Tak já jsem sahnul hodně do historie kapely Olympik a vybral jsem Rosomáka.

Rolling Stones a Love is Strong na Rock Rádiu, tak se nám to krásně sešlo, před chvílí olympici, teď ještě Stouni a to ještě ani nevíte, co pro vás mám za chvíli. Tuhle tu muziku chtěla Věra a já tady mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. Všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den, díky. Takže jsme to sfoukli všechno, tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně a samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci Beatles, Rolling Stones a taky olympiku našeho. Takže to pojďme doťuknout. Tady jsou Beatles na Rock Rádiu.

Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď, Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady mám přání, který je od Báry ze Lhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landu a Muži z padáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady

Tak to byly Papa Roach v elektrickým obědě, který jsme si dali díky Ondrovi, a poslední přání tady koukám je od Pavla a Báry, protože tady píšou, že by chtěli nechat zahrát O mňák až dorp Měsíc pro Honzíka Voženílka z Tábora, ať se nepřejí na obědě jako včera. Díky moc, Pavla a Bára tady píšou. Takže jdeme na to, tady je Mňák až dorp a je to asi úplně poslední kousek, který se nám do dnešního elektrického oběda vešel. Nedá se nic dělat, zítra zase budeme pokračovat mezi 11. a 12. nebo případně můžete využít roku na přání od 18 hodin. No a po 12. hodině standardně už se na vás těší Dan se svým rokovým vorazem.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu. Ve finále na stadionu Bešiktaše v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Evropská liga tak má po druhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy je skoro jasno, místy většinou slabý, anebo přeháňkami.

0: Výšší denní teploty 18 až 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Dobrava.
0: V ulici Svobody v Štěpánkovicích, okres Opava, je nehoda osobního auta, obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockovej Voraz.
0: A je pár minut po 12. hodině. Já vás zdravím, rockerři. Začíná Rockovej Voraz s Danem. No a já jsem včera měl na finále českého poháru MOL Cupu. Trošku se mi to nepovedlo. Jsem se zdržel na pivko. Pak jsem tam vydržel asi tak do 10 do večera a fotbal jsem neviděl, takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně, co jsem na to koukal, stál zapret. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston nebo Halloweeni.

A to byly Bon Jovi a Born to Be My Baby. No a včera se nám hrál pohár českej, MOL Cup, bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně o 6 hodin a Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Jablonec vedl od začátku 1-0 po penaltě Java. No a pak začalo Karvina dorovnal na 1-1, pak Kahun Vinicius, není to brácha Viniciuse, je to jenom zhoda, tak ten dal na 2-1, no a pak Jablonec samozřejmě vystřídal v 51. minutě a přišel tam Gambiec Ebrima, ten dostal za 6 minut červenou kartu a to už byl průser, protože pak už šli v 10 a 3-1 nakonec to skončilo ten zápas. No, možná Karviná se ani nepodívá jako vítěz do poháru, protože oni mají nějaký průser s tím, jak měli ty sáskrský, jak je vlastně sebrali půlku toho týmu tam, takže se to bude řešit. Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No a my se podíváme na další hru Scorpions, Hymn, anebo Jiné kafe.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

A to byli Scorpions. A jestli ještě nemáte plán na sobotu, tak já ho pro vás mám, protože tuhle sobotu 23. května bude v Českých Budějovicích, startuje Rockin' náš. No a budou to, bude to v pivovaru Samson a bude tam celý náš tým, který se na vás bude těšit. Provede vás tím Anabel, ta to bude moderovat a zahrajou poslechu a tanci Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trantenberg nebo Traktor. A jestli se tam chcete dostat, tak já pro jedno z vás mám 10 lístků, když nám vyfotíte vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude to na e-mail a to studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší, ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte.

Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit omezí ústavní pravomoce prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Skupina Veolia Energie vzhledem k teplému počasí přerušila topnou sezónu. Byla chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč celou republikou s výjimkou Mariánských lázní na Chebsku, kde je podle ní dlouhodobě nutné počítat s chladnějším klimatem. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
3: Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D11 je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A je pár minut po 13. hodině a pokračuje rockovej voraz s Danem. No a my se za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji, pak tady pokecáme s Kájou, že už mám ve studiu Káju. No a ještě si pustíme nějakou hudbu, třeba Oasis, Dimitri, anebo teďka R.E.M.

0: byly Oasis. No a já jsem tady trošku projížděl a našel jsem tady totální pecku, nebo teda aspoň pro mě, Nickelback fotograf. No, určitě Kaja nebude znát Nickelback.
1: Kámo, tak tady jsi na špatný půdě, Dane. Na špatný.
0: Takže jako mi chceš říct, že znáš Nickelback?
1: Ty jsi, kámo. Počkej, když přijde Nickelback.
0: Počkej, to je mé mladí, to je mé mladí.
1: Počkej, ale moje taky. Ono se to nezdá, ale mě už křupou kolena.
0: Já jsem ti jenom teda chtěl říct, jako, že ta písnička je na 20 let stará, to tady se ještě nebyla, jo?
1: No, ještě ne, no. Ale počkej, ale když přijdu Nickelback, já tančím na stole a mám někde možná záznam, já tě ho potom pustím možná.
0: Pošleš, pustíš?
1: Oboje.
0: Tak já to tady ohulím a budeš tancovat tady?
1: Jo, tak jo.
0: Takže dáme rýlsko.
1: A dáme to na Socký rok rádi,
0: dobře,
1: až, jo?
0: Dobře, super. Takže čekaj nás Nickelback fotograf a pak bude Strejda Proteus a jo, cesta. Ale to je za chvilku.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: To byl Strejda Proteus a jeho cesta. No a my se půjdeme podívat do Švýcarska taky cestou, protože tam dneska pokračuje hokej, mistrovství světa v hokeji.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
2: Dneska nám zase pokračuje další den mistrovství světa v hokeji, takže Dané, já ti teďka momentálně házím svou elektronickou tušku, co nás dneska čeká?
0: Tak budeme se na to podívat, na ty zápasy, co dneska sledovat na mistrovství světa, a já vám to hned řeknu. Dneska to pokračuje Kanada-Norsko ve 16:20. Myslím si, že Kanada je velký favorit, přejedou Norsko, Lotyšsko, Finsko, tam je to taky jasný, to je taky 16:20, Finsko vyhraje. A pak máme Dánsko-Slovensko ve 20:20, Slováci by měli porazit Dány. A pak je tam zápas, který já budu sledovat, a to jsou Švýcaři s Velkou Británií, je to ve 20:20. Švýcaři včera porazili Rakušáky 9:0, takže dneska čekám, že přejedou tu Británii 10+. No a včera to byla taková znouzecnost našeho hokeje, protože jsme se trápali s Italama, jsme prohrávali od druhé třetiny 1:0, pak ve třetí třetině jsme to otočili a vyhráli jsme 3:1, ale čekal jsem to teda lepší, protože kdysi, když jsem byl mladší, jak si pamatuju, že jsme poráželi Itálii 12-13. No, bohužel, no, po té olympiádě nedorazilo tolik kluků, takže to bude těžší, ale uvidíme, třeba ještě kluci zaberou.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: No a my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká?
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers, Genesis, Kissing Dynamite, ale teďka už Tři sestry a jich Mexico.
0: Mexico.

0: Rádio, co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002. No a já děkuju Káje, se tady za nama stavila, kdo neví, kdo je Kája. My říkáme Mystery Kája, protože ona je jediná v rádiu, nikdo neví, jak vypadá.
2: A hlavně, co tady dělám přes týden, když jsem víkendačka.
1: Tak, tady, vlastně ty jsi tady v každém pořadu tady. Jo, tady přijdeš na rozjezd, na dopoledne, na voraz, na odpoledne zase, večer seš tady. A na přání už tady taky byla?
3: Na.
1: No, to ti chybí.
3: No právě.
1: Ty nejdeš za naším kapitánem se podívat ještě tu?
3: Jako můžu, no, ale nevím, jestli kapitán bude načet, že...
1: Jirka je super.
3: Hele, já si mám představit, že by normálně lidi napsali fakt třeba o Don't Cry od Guns N' Roses a teďka ten Jirka to tam pustí a já tady budu bulet, že Jirko, proč to pouštíš? Ne, je fakt vtipný, že já jsem tady vlastně pořád a ani jako, lidi si podle mě myslí, že jsem za to teďka jako placená, že jsem tady jako přesto, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo, tohle takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý, jo, kdybyste jí dohledal nějakého dobrého brigádníka, my tady máme Káju, Kája to dělá ráda zadarmo.
3: Všechno. A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. K narozka ono nese LPčko třeba i.
3: Pravda. Ne, počkej, tak kdybyste potřeboval nějaký dobrý dárek k někomu k narozkám, tak LPčko je vždycky dobrý nápad.
1: No nic, Kájo, hele, my ti děkujeme.
3: Já děkuju.
1: Ty už prý odjíždíš, prý jdeš na vlak.
3: No, na vláček, no.
1: Tak se mě hezky a čau.
3: Ty taky, tak mějte se, čau.

0: nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupištích stanic metra většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce. Trenér fotbalové reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem. Tři nováčky, útočníka Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Chorý a obránce Douděra. Po zranění se vrací Hložek. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude oblačno až polejasno, večer místo je skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Martinovská v Ostravě nehoda dvou osobních aut, obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem před sebou. Už je máme vždycky čtvrtek, zítra je pátek a čeká nás volný víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Takže podívejte se na naše stránky a kupte si lístky na Rockin a vyražte si zapařit. A já jsem tady vyhrával solidní pecku s Andrýsem Venu.
3: Rock Radio.

0: A to byli Judas Priest. No já nehodlám zpomalovat, teprve budem začínat, protože teď to ještě rozjedem. A já si vždycky vzpomenu, když přijdu do práce na takovou jednu scénku, protože já mám rád naučené věci, tak vždycky tady dávám první co, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrníček a hrníček někde. A říkám, tyjo, tak to část to udělám. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu Účastníků zájezdu a já vám to pustím, to miluju. Tak dáme to.
1: Kolik chybí, Karle? Tak mi to řekni.
2: Pět. To fakticky nechápu.
1: Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Když jim to říkáme pořád, tak to fakticky nechápu.
0: Jo, takže takhle tam mám v práci, taky pořád říkám, že to dávají do myčky ty hrníčky, aby to umyli a já stejně ráno mohu udělat kafe, až přijedu. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím Krucipisk. Láska je kurva.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: Rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční auto Motoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 17:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní zcuk a pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus. Stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy. Ale neváhejte, kdo dřív přijde.
0: Rock Radio Motokeci.

0: pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: A to byly Iron Maiden, na mě zrovna dneska od nich přišlo tričko, vypadá to sice jak ubrus, ale je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar.
2: Čau.
0: Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech.
2: Jo, už
1: konečně,
2: jsme tady.
1: Konečně už tady nebudu sám, ty brdě, na tom odpolední, už se nemůžu dočkat.
0: Aspoň víš, jak se cítím vždycky tady.
1: No, ty brdě, vůbec mi to nebavilo teda. Ne, samozřejmě to bavilo. Jsem si psal s lidma, aspoň zatím, bylo to v pohodě. Jo, takže zase můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně půjdu domů vyspat, to jako vůbec nemám s tím problém, já jsem stával ve 4 ráno a nesmím jako zastavit, jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km hodině jinak vybouchne, tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
1: Ty brďo, no,
0: tam tak... Keanu Reeves nehrál tam nahoru?
2: Jo, a Sandra Bullock, jo. Ano, přesně tak.
1: Ano, no tak prostě tě nesmíme zastavit dneska.
2: Ano, nezastavujeme, prostě dneska jedeme, bude to odpoledne, prostě narvaný rokovou muzikou, energií a všim.
0: Tak já vás nebudu zdržovat. Pustíme nějakou hudbu ještě poslední 20 minutách. Pink Floyd, Steel Panther, anebo Kabátěk, Myslivecký ples. Tak se mějte hezky a čau.

Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávou. Policie kvůli napadení evakuuje střední školu v Pardubicích. Bezprostřední okolí je uzavřeno. Na místě policisté zadrželi podezřelou osobu. Událost se stala na střední průmyslové škole chemické. Zasahovali tu taky záchranáři. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, se opět mění. Benzín zítra podraží. Litr může stát až 45 korun a 23 haléřů. Naopak nafta zlevní. Pumpy budou moci prodávat až za 42 korun a 31 haléřů za litr. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Za duben vybral stát na mýtném téměř 1,7 miliardy korun. Je to o 120 milionů méně než v březnu. Víc než polovinu mýtného zaplatili dopravci ze zahraničí. Nejvíce z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. V jihočeských Vodňanech probíhají ode dneška rybářské dny. Akce, která potrvá do soboty, nabídne bohatý program. Jaký ví ředitelka městského kulturního střediska Alena Hronková?
1: Veřejnost se může těšit na dny od

0: otevřených dveří laboratoří, experimentální rybochovné pracoviště i genetické centrum. Městská galerie připravila na rybářky hned 5 výstav a knihovna Gelasa Vodňanského nabízí rodinou hru Vodní svět.
1: Já ještě doplním, že dneska je na programu Večer přátelství a součástí akce je taky bohatý hudební program. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Vypadá to, že pár kapek nám dneska ještě pořád spadne, ale už to nebude opravdu nic velkýho. Maximálně v jižních Čechách, taky v kraji Vysočina a možná na východě Moravy, ale opravdu jen ojediněle. Jinak máme polojasno po celé České republice a teploty kolem 21 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Myslím si, že zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat pryč, protože od zítřka už nepadne ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
4: Tak jak to vypadá na českých silnicích? V Ostravě na Plzeňské ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou, tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí, zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazily dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacemi. A autobus vjel mimo silnici na Příbramsku, je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholín. A na místě zasahují záchranáři, takže dávejte pozor.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 15 hodin, 4 minuty k tomu, rokový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je konečně zpátky.
4: Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle, v plným počtu, v plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do procesu, pokud teda musíte. No, což my musíme, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání radosti, někdy taky nějakých lístků, no a hlavně rokový muziky.
3: Je to, hele, docela jako nezapomněl jsi to, ty brďo. Jako
4: já jsem trénoval celou dobu. Jako, hele, se mnou nešlo vydržet, všichni, co tam byli na tom hotelu, tak vlastně už mě měli málem plný zuby, protože já, jak mi chybělo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipný pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače a že máme před sebou rockovou muziku.
3: Hele, bude to našlapaný, pojďme se na to rovnou podívat. Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede Dan Landa a jeho Muži z padáky. Tak rockový odpoledne, jdeme na to.
5: Listopad dostoupá nad mraky,

0: Nějaká žďorp a nejlíp jim bylo. Nejlíp jim bylo asi v roku 95, když tady tu písničku napsali, ale vám bude nejlíp asi tak 23.5. na megakoncertu Rybiček 48, že tam vás můžeme dneska poslat.
1: 100% je to vlastně pozítří, je to velká akce, určitě už jste o ní dostkrát slyšeli, budou tam Rybičky, bude tam Jarda Uhlíř, normálně uslyšíte naživo prostě
0: ano.
1: Všechny tyhle ty věci, které znáte z dětství a možná, že i teď si je zpíváte. Kamil Střihavka tam taky bude, Byt číslo 4, no prostě spousta muziky. Určitě si to užijete, no a užijete si to hlavně, když na to budete mít lístky, jinak vlastně to nejde.
0: Takže otevřete Facebook a klasicky nám napište na stránky Rock Rádia, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a nezapomeňte k tomu dát ještě telefonní číslo, ať vám odsud z éteru můžeme hezky zavolat.
1: Těšíme se na to, až si s váma pokecáme asi za hodinu, každopádně teď už se naučíme lítat, já už jsem se dneska proletěl, takže teď už je to na tomu Petty, dáme si Learning to Fly, Avantasia za chviličku, no a Europe a jejich Kerry, tak to je taková romantárna už za chvilku. Baru

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Tom Petty se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože viděli jsme ten zápas s Itálií.
1: Ty brďo, včera jsem na to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak doprčit tyho tým, který vlastně nikomu, který dal za celou dobu jenom jeden gól a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž bychom jim my nějaký dali. No ty brďo.
0: Jako. Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství, nějaký Švýcar prostě, kdo tam za nima přišel a říkal, hele, oba víme prostě, nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie, to je potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0 a takhle, pojďte to trošku zamíchat, ať je to prostě drama, jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak já si myslím, že je to možná takhle, víš?
1: No a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán, celý tohleto, jakože jako nechme je, ať si první dvě třetiny myslej a pak jim to ukážeme. Jo, jako tím se tak jako já osobně uklidňuju.
0: Jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo?
1: No,
0: to se vlastně
1: tak,
0: jako velmi hodí.
1: Přesně tak.
0: A no tak jako takhle. Každopádně, pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně nemusíte příště zase. Jako to my se jako rádi obejdeme klidně bez toho. A co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne?
1: Slovensko nás čeká v sobotu, jestli
0: jo,
1: se nepletu.
0: Je to tak?
1: Ano.
0: No tak jak to vidíš, no? Slováci, hele, já nevím, Slavkovský přijede nebo
1: jako,
0: ne?
1: Jako uvidíme, víme, co předváděli na olympiádě, že jo? Tak uvidíme, jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu jako se Švédama.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses, Civil War už za chvilku, taky Parkway Drive nebo Nightwish, Bye Bye Beautiful. Rock Radio.

Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rádio, co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: tento týden.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. V případu je celkem obviněno 32 lidí. Teď po propuštění jsou všichni stíhaní na svobodě. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, je dál bez příznaků. Nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování v naprosté izolaci. Muž byl do Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy. O to, aby mohl být do konce inkubační doby v Česku, požádalo americké velvyslanectví. S příchodem teplých dnů začínají města po celé republice zdobit květinové záhony. Třeba v Hradci Králové zahradnice technických služeb vysadí přes 54 tisíc letniček. Ty ozdobí parky nebo náměstí. Kde všude lidé uvidí, říká mluvčí radnice Kateřina Malá.
1: Největší množství tradičně zamíří do Jiráskových sadů, kde bude k vidění přes 12 tisíc květin. Další výrazné květinové kompozice vzniknou

0: bez zranění. V Praze si dejte pozor v ulici Chodovská, tam je v sobě taky osobák s základňákem, a taky v ulici Italská, tam se zase srazil osobák s chodcem a je na místě akorát záchranka, takže rozhodně počítejte s kolonou. Ještě tady máme jednu nehodu hlášenou na silnici 12 u Tuklad, tam jsou v sobě dva osobáky a zdržením počítejte tak asi do 10 minut.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: 16 hodin a 2 minuty k tomu. Rokový odpoledne pokračuje. Kuba i Petr jsou na svých místech a máme pro vás lístky na megakoncert Rybiček 48 v sobotu.
0: Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy, co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, Byt číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám, a tak za 40 minut je jeden z vás od nás dostane.
2: A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini, vypsaná fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď už robe.

0: A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: Já teďka dojeli.
1: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků, jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Jo, to se ani nedá, to se nedá s ním srovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně, pojďme si teďka srovnat čas, protože máme 16 hodin a už skoro 18 minut a my máme dneska extra porci štědrosti. To chci říct,
0: velkou,
1: jsme štědrý
0: velkou.
1: A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu a máte do zítra čas poslat nám fotku.
0: Stačí to, abyste vyfotili svoji rockovou partu. Klidně to můžete vyfotit teď, anebo to může být nějaká starší fotka. Fantazii se meze nekladou, ale máte na to čas, jak říkal Kuba, zítra do 3 hodin a naše porota potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane 10 lístků na Rockin v Českých Budějovicích už tuhle sobotu.
1: Jsme na to zvědaví, kdo tam půjde. Vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch rockových part, protože to je prostě radost, jako chodit na koncerty s kámošema, to je vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
0: 10 lístků, ty brďo, to je docela jako hustý, no.
1: Kdo ti dá 10 lístků na festák?
0: Jako, myslím si, že snad žádný jiný rádio, jako.
1: Sorry. Hele, určitě ne, Rock Radio ti dává 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku, Status Quo, Amarant, anebo Green Day, Boulevard of Broken Dreams, už za chvilku.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dabu.

0: Status Quo a Indie Army Now právě teďka dojíždí na Rock Radio. 16 hodin 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase někomu udělat radost a rozdat si nějaký lístky. My už známe jméno výherce, tady se s ním teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni společně uslyšíme.
1: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky na megakoncert Rybiček, no a s námi je tady Lukáš. Nazdar, Lukáši.
1: Nazdar, kluci.
0: Prosím tebe, ty jsi nám napsal velmi zajímavou zprávu a já bych potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje 3 děti a manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem je potom tak dlouho uspávat. Tak koho ti trvá nejdýl uspat?
1: No, manželku.
0: No, dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě, teď už to bude ta otázka horší. No a co nakonec zabere?
1: Já nevím, tak zkusíme se unavit, jo, poslechem dobrý muziky, nějaký alkohol, teda pro manželku a... Mm-hmm. Uvidíme, jak to dopadne, no, kdy se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď. Hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to a no tak samozřejmě i s dětma, že jo, toho alkoholu zase jako opatrně, abyste ty děti pak našli. A nebo jste no, naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli, to je jako taky blbý.
1: Jo, no to už snad ani ne, to jo.
0: No a tak dobrý. Ještě poslední věc, co ti chci popřát, aby si neusnul první ty.
1: Jo, no to je taky možnost, to uvidíme. Jak to dopadne, kluci, děkuji vám, rád vás poslouchám.
0: To jsme moc rádi. Děkujeme, Lukáši. Hele, tak jo, užij si to moc. Pozdravuj od nás Rybičky a zase se někdy ozvi. Nazdar, Luky. Čau.
1: Děkuju, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
3: Zpráv přišlo zase docela dost, ale nebojte se, ještě pořád zítra tady pro vás 2 lístky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku. Kiss, Aerosmith, aneb The Who, anebo Škvoři a jejich Síla starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje.

Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející summit NATO do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace omezí ústavní pravomoce hlavy státu, bude se muset obrátit na ústavní soud. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace na summit se rozhořel začátkem dubna. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit třeba tehdy, když jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
0: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupování do metra se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z něj vystupoval. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Správa se s hasiči domluvila na ukončení.

0: Živé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
1: Momentálně dám asi zapravdu všem, kdo tvrdí, že Pražáci neumějí řídit. Na Záběhlický totiž u autocentra bourali dva osobáky, takže si tam dejte pozor při průjezdu. Na Praze Východ, tak tam zase mezi Mnichovicem a Ondřejovem boural osobák s trolejbusem. I tam projíždějte opatrně, je to tam spíš tak jako v lese, takže to možná neuvidíte úplně hned. Na Pražském okruhu, tak tam přímo na Radotínském mostě ve směru na Ruzyni, tak tam taky bourali, nebo tam je odstavený auto a zasahuje do pruhu, takže si na něj dejte pozor a radši si tam zpomalte. No ale aby se neřeklo, tak v Havířově Žermaně tak tam jsou taky dva osobáky v sobě, takže nemyslete si.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr konečně společně za mikrofonem. Hele, lístky jsme rozdali, pozvali jsme vás na akce. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na Rock In. Ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku. Co ty na to?
1: 100%, hele, muzika je to, kvůli čemu jsme tady. Mimochodem, tam, kde jsem byl, tak tam zase jako taková rocková muzika úplně nebyla.
3: Fakt.
1: Bylo to všechno taky. No,
3: opravdu,
1: a to, no něco takového, ale každopádně, jako bylo teplo, no, každopádně, teď už jsme tady, teplo už je i v Česku, je to paráda, dáme si Eye of the Tiger, bude Godhard, pořádně dáme pecku TNT za chviličku, ale
3: to
1: teď,
3: se těší,
1: že jo, TNT je strašně dobrá věc, teď ale Good Charlotte a jejich Actual Pain, tak si to užijte, posloucháte Rock Radio.

0: Kapela Survivor, Eye of the Tiger, naprostá klasika, myslím si, že to rozhodně patří do zlatého fondu rockové muziky a rozhodně. Je to taky pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo, to je prostě úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to slyší, tak má prostě okamžitě jako pocit běhat po schodech.
0: Že jo?
1: Ve Filadelfii ještě ano, ideálně prostě.
0: Běhat po schodech, pak zvednout ty ruce vítězoslavně nad hlavu, jakože jsi to dokázal, volat Adrian! A prostě, jo, tohleto. A víš, co je zajímavý, já jsem, nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem Rockyho vlastně neviděl. Já jsem neviděl ani jednoho Rockyho a to jich je prostě minimálně 76.
1: No jasně.
0: Já jsem ho ani jednoho neviděl, ale důkaz, jaký je to fenomén, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to je úplně jasný, ale já vlastně jako o tom filmu vím víceméně všechno. Jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jak to prostě všechno je, takže to jenom dokazuje, jak zásadní je to film, jak to vlastně dokáže překročit svůj vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě Rocky, no, to já se na to možná budu muset podívat.
1: No a hlavně teďka ještě jako nebudeš vlastně toho mít moc málo, protože až dohlídneš ještě, myslím, těch 6 nebo 7 nebo kolik těch Rocky je, tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed.
0: Počkej, říkal jsi vlastně Rocky U?
1: Rocky U, no.
0: A to
1: no
0: a udělali zase, Queenie udělali písničku We Will Rocky U. Myslím, že to nějak souvisí. Myslím, že to nějak souvisí.
1: Se určitě bavili s nějakým Čechem, který tam, 100% tam říkal to.
0: Určitě. No. Bavte se s Čechy, je to dobrý.
1: Jo, občas jo, hlavně o pivu, anebo taky o rockový muzice, protože samozřejmě my máme ten nejlepší čuch na dobrou muziku.
0: 100% hele, Bon Jovi, Powerwolf, nebo z Nouzec noc s Krysařem, no hele, neříkali jsme to.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Wanted, Dead or Alive. Tady ta peska od Bon Jovi právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 35 minut k tomu a já si myslím, že už je pomalu, ale jistě konec rokového odpoledne.
1: 100% hlavně, protože Dead or Alive, tak to je v podstatě pojmenování naší dvojice dneska. Ty jsi takový jako hodně živej, že jo, samozřejmě, pěkně, nebo přijdeš mi takový a já, jak jsem dneska vstával ve 4 ráno, tak já už si přijdu zase takový trošku použitej. No ale ještě, že nás stejně jako v hokeji střídají čerství síly, nastupuje úplně nová formace a ta formace se jmenuje Jirka alias Kapitán, který právě teďka vstoupil do studia. Nazdar, Jirko.
2: Když nazdar, nazdar.
1: Tak co, jak se máš? Ty jedeš do Brna na sraz, nebo co?
2: Dobře ty. Ne, tak jsem to nemyslel,
1: V pořádku, hele, já si myslím, do toho ani zabrošovat nebudeme, ne?
2: Už tady to posluchači se mnou řešili, no.
1: No, tak v tom případě už je to vyřešený.
2: Že se tam jedou podívat taky, ale jinak.
1: Tak, hele, víš co, já si myslím, že na tom našem rádiu je dobrý, že vlastně rocková muzika nás spojí, ať máme jakýkoliv názory a všechno, protože prostě hudba je jenom jedna. A když je rocková, tak je vždycky o kapku lepší.
0: No, já s tebou souhlasím, no.
1: A zvlášť, když si vy, posluchači, přejete a přímo posíláte přání, což můžete dělat už teď, můžete psát, můžete vlastně začít už i volat. A my se s váma loučíme, teďka první rokový odpoledne v plné sestavě. Já myslím, že jsme to docela zvládli.
0: Já myslím, že docela pohodě. Zítra si to bohužel nepřipomeneme, protože zítra se nebudu já, ale od pondělka už pojedeme zase společně.
1: No tak konečně všechno bude zase v pořádku. No. Co rozhodně zůstává neměný, tak to je teďka další 2 hodiny.
2: Vlejte, pište.
1: No, mějte se krásně, hezký večer a zítra zase čus.
0: Čus. Ahoj.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

podvečer přeje Eliška Votrubová. Jak už od nás víte, kvůli konfliktu mezi dvěma mladými lidmi policie odpoledne evakuovala střední školu v Pardubicích. Jeden člověk byl vážně zraněn a skončil v nemocnici. Podle serveru novinky.cz mělo jít o studenty školy. Útočníkem měl být mladík, který kvůli rozchodu pobodal mladší spolužačku. Policie ho zadržela. Teploty jdou stále nahoru a s tím souvisí i aktivita klíšťat. Ta v průběhu tohoto týdne stoupá. O víkendu by podle meteorologů měla být i mimořádná. Klíšťatům totiž nejlépe svědčí

0: krásně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Rock Radio. Doprava.
1: Začneme ulicí Paroutkovou v Praze, tam srazilo osobní auto chodce, na místě policie asi i záchranka, na náměstí 28. října v Brně, koukám, srážka dvou osobních aut, brání to v provozu, tak nervy v klidu a buďte opatrní. No a na D0, což je Pražský okruh, u odbočky na Chrášťany, nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak počítejte s velkými kolonami. Ještě se podíváme na D1 a na 190. kilometr na trase Polsko Praha. Tam je nehoda náklaďáku s osobákem, brání to v provozu v celé šíři vozovky, tak tam čekejte velmi silný provoz, na místě je policie České republiky. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
1: Ahoj, náborníci, máme 4 minutky po 18. hodině, no a na pirátské lodi Rock Radio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak doufám, že jste si středeční večer pěkně užili, že ještě můžete chodit a pokud ano, tak můžete i poslouchat a můžete se i zpívat s náma, což je dobře. Vyberte na 2 hodinky samozřejmě muziku, která je vám nejbližší, od toho je tady pořad Rock na přání, který máme právě teď před sebou, do kterého si můžete zapojit úplně všichni. Volejte mi buď to do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod čerta starýho si dáme Ozzyho Osborna skoro se 6minutovkou No More Tears. No a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože proč? Právě vyplouváme. Juhuu!

0: No, taková ruka ve křoví, to může znamenat lecos, přátelé, ale Ozzy Osbourne, ten už nám dohrál s peckou No More Tears. Jasně, když je ruka ve křoví, tak nejsou potřeba slzy. Tak, co si dáme na úvod, přátelé, dáme si krásnou záležitost. Tady Martin Parkan mi psal, nazdar Jiří, ještě jsem v práci, dusám trávu na jámě s traktorem, tak mi pust něco, ať to rychle utíká. Díky. No tak, co myslíte, že mě napadlo? Samozřejmě, že vysáči.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Já nevím, jak vás, milí námořníci, ale mě tohle tak byla strašně baví. Avenged Sevenfold a Nightmare. A pokud jste viděli naživo, tak určitě dáte za pravdu, že kluci hrát umějí. Pokud ne, tak vřele doporučuji koncert téhle kapely. No a my se posuneme dál, teďka si dáme trošku nějakou alternativu. Volal mi Petr z Příbrami, že tam na zahrádce spolupracují s kamarádkou Lenkou Obejdovou, že po třech nuščních a musí si dát nějakou svoji typickou meducínku na uspání, ne na ucpání, ale na uspání. No a že jeho kamarád Miloš je úplně celý skácený ve skleníku a potřeboval by tak nějakou spruhu. Tak jsme se bavili právě s Lenou potom, co bychom si jako mohli dát, a ona chtěla strašně tůl. Já musím ještě s panem dramaturgem pohovořit, já už jsem mu to připomínal, že čas od času, aspoň tady do roku na přání by se tůl hodili. Já myslím, že to kapela, která je takovou nedílnou součástí vlastně, i když alternativnějšího ranku rockové hudby, a jsou to jako taky vynikající muzikanti. Nicméně nabídnu jinou alternativu. Dáme si Silver Sun Pickups a jejich pečku Panic Switch, tak schválně, co na to řeknete.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

Úspěšnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Každý ráno hrajeme hrdinu. Nesoutěžíme o voloviny. Hrajeme muziku, kterou jinde neuslyšíte. Jsme šílení i seriózní. Vstáváme brzy. A usínáme pozdě s Jirkou Němým. Rock Radio.

0: Velmi se omlouvám, musím vstoupit do písně, když už je to jenom ten závěr, ale je to tak, aby jsme stihli všechno, dneska to máme opravdu natřískaný, milí námořníci, hele, jedna pecka za druhou, aby jsme to tam všechno mohli nacpat, tak to budeme muset takhle udělat. Zdena mi volala, že by si dala krucipiska mamánka, jen tak, pro dobrou náladu, pro radost, protože dneska má skvělý den a zítra jeden navíc asi s kámoškama do Plzně na tah, takže to bude velký v Plzni. Ještě mi tady psala Marcela Medová, ahoj kapitáne, prosím, zahraj pro manžela Lukáše, mě, tebe a všechny rockery. Připravujeme bazén, tak ať se nám dílo daří něco svižného od krucipisku. Já myslím, že mamánek je docela svižný a k bazénu se hodí skvěle.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Tak to byla taky německá kapela Škorpíci a Tease Me, Please Me, přátelé. No, dáme si na dokrádiu asi poslední pecku, kterou sem teďka ještě stačíme vrhnout a než ji tady rozjedem, tak mi prosím vás pište na Messenger či do mailu vaše dnešní návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Já vám za to zahraju jako vždy píseň na přání přednostně, ale sichr po 7 hodině. Tak, my si dáme teďka Luci, o kterou si volal Pepa, konkrétně v opecku Černý anděle, a bylo by to pro mamku Mirku a vůbec pro všechny posluchače Rock Rádia. Tak samozřejmě tuhle pecku z roku 1991 vyšťouráme, dáme si ji tam. No a potom už z ní myslím, že ještě východoněmecký Umf a s peckou Augen auf. No a půjdeme hlásit 7, vidíte.
1: Rock na přání. Rock Rádio.

da ore ci scavo una buca profonda e non ho ancora trovato che cercavo. E cosa sto cercando e che ore sono? Sono già le 7 e quindi devo tornare a casa prima che mia moglie mi uccida. Sì, sì. Tak vážení posluchači, dnes jste slyšeli kopu zdejš několik hodin hlubokou jámu a pořád nenecházím to, co jsem chtěl. A co to vlastně hledám? Kolik je hodin? Jo, to už je 7, tak to musím domů, než mě žena zabije. Jo, jo. Tak to bylo, přátelé, italsky a tak, jak to chtěla Edice Péši, která napsala ahojky, chtěla bych velmi starého italského hledače pokladů, co zapomněl, co vlastně kope. A protože už je 7 večer, musí jít domů. Tak doufám, že seš, Edit, spokojená, můžeš si za to něco přát. Já ti samozřejmě za to něco zahraju za chviličku. Jinak, Mr. Big a Shine je pecka, která nám otvírá druhou půli našeho roku na přání. No a to je právě otevřená. Jdeme na to.

0: Tak to tady je Mr. Big, vyleštěl, až to svítí jak psí kulky, pecka Shine, a samozřejmě nám odstartovala naši druhou půli roku na přání. A co bych chtěla za toho starého hledače pod pokladu italského zahrát Eddie Sepeši, tak koukám tady třeba Whitesnake, děkuji. Ano, David Coverdale, ten věčný fešák, když dneska už šedivej stejně chodí furt v tý rozhalence, dává to tam jak za mladá, tak samozřejmě ten tady dlouho nebyl, tak si pojďme dát nějakou ale skočnou píseň, ne žádný ploužáček, aby jsme tady neusnuli, a bude to pecka z roku 2019, která se jmenuje Shut Up and Kiss Me.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Richtig, přátelé, to byly Sabatoni, o který se tady taky volala Jana, posluchačka, a chtěla právě nechat něco pěkného od Sabatonu zahrát Monikám, jednak sestřence, jednak kamarádce k svátku. Tak ještě jednou přejeme všem Monikám všenej k svátku. Tyhle Sabatoni Soldier of Heaven byly pro vás. No já a teď si dáme po druhé v našem roku na přání nějakou němčinu. Postaral se o to Jarda Kund, který psal: ahoj kapitáne Jirko, v práci přeji pohodu a klid. Co myslíš, bacíš do éteru Die Totenhosen a píseň Hier kommt Alex? Pro tebe k mikrofonu a pro všechny, co užívají podvečerní pohody poslechem Super Rock Rádia. Díky, Jarda Kund. Samozřejmě, tato pecka je předlohou písničky Já jsem Aleš od Tří sester, ale to už asi víte, tak si pojďme poslechnout originál verzi z roku 1988.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

Ladíte vámi oblíbené Rock Radio a na něm posloucháte právě váš oblíbený večerní pořad Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Co tam dáme dál po Within Temptation Stereo, tak tam dáme třeba Arakainy, o který si zavolal tradičně Martin, chtěl by slyšet 7 hříchů a bylo by to pro obecně prospěšnou společnost. Asistence jako vždycky, která se stará o vozíčkáře a vozíčkářky, no a samozřejmě taky pro všechny slušní rockery a rockerky. Tak pojďme na to, hříšníci.

0: Chesterem Benningtonem a pecka New Divine. No a já jsem tak teďka před chvílí zase vzpomínal, co jsem zapomněl, a maila jsem zapomněl otevřít nějakýho taky. Tak jdeme rovnou na to. Tak tady psala Veronika Gabriel. Dobrý den, chtěla bych pozdravit do jisté firmy v Třebíči a pozdravit tímto svoje kolegyně a nejlepšího kolegu, který na nás neustále kašle. Poprosím zahrát nějakou písničku od Morčat na útěku. Hezký den, Verča. Hele, tak co byste řekli v té firmě jisté v Třebíči na takového Vladislava? Ten se věčně vrací z kalby. No jo.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Vladislav

0: Douší vám Burací Rock Radio s vaším oblíbeným večerním pořadem Rock na přání. S váma je tu taky Jirka Vajgis a tohle byli Iron Maiden, Can I Play With Madness, taky rok 1988. No a teď si dáme zase nějakou češtinu, máme to krásný. Honzík volal po delší době a říkal, že mu strašně dělají radost jako panoptiko, že mu to fakt dělá dobře, když tu muziku poslouchá, takže by se s tím chtěl jako podělit se všema a že by to poslal pro mě a pro všechny posluchače nám tady do rádia a takhle tohleto. Tak jo, a že mám vybrat nějakou pěknou píseň, tak já bych vybral něco, co tady nehrajem teďka, zrovna každý den, a ta píseň se jmenuje Dejte mi pro vás, má 4 minutky, hele, to se vyplatí.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Tak to byl jeden z největších rockových hlasů, bohužel už tenhle chlápek taky není mezi náma, Chris Cornell a jeho píseň z roku 2015, Nearly Forget My Broken Heart. No, aby jsme nekončili tak nějak jako melancholicky, tak si dáme na závěr Rammstein. Psal mi tady Radek Krajíček, ahoj kapitáne, zahraješ nám prosím něco od Rammsteinu, bude to pro celý Mannschaft Carp Team Effect, abych nezapomněl, tak k tomu všemu přejeme naší oslavenkyni Míši Trčálkové ke krásným 20. narozeninám. Děkuji moc. Tak samozřejmě taky přejeme hodně štěstí, zdraví a kupec srandy navrch. No a přátelé, když máte ten Carp Team Effect, tak to jsem pochopil, že jste asi rybáři. Takže Petrův zdar. A protože jsme tady němčinu už měli dvakrát v našem pořadu Rok na přání dneska, tak si dáme Rammsteiny, ale dáme si tu španělskou. Tequiero puta je píseň na závěr, s kterou se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám plodný večer a budu se na vás těšit zase zítra, tedy v pátek po 18. hodině s pořadem Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automobilní motoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 17:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní scuk a pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubí. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus. Stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy. Ale neváhejte, kdo dřív přijde.
0: Rock Radio. Motokeci.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Rádio. Slušnej rock z vinilů.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hej, když jsme sami.
3: Jo, šéfe.
2: Říkejte mi poručíku.
3: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
2: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generále.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hele, Brudo.
3: No?
2: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
3: A je to vodorovně nebo svislé?
2: No, vodorovně.
3: Tak to bude pusa.
1: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Slušnej rok z vinilů.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
3: To nevím.
2: No já přeci, Jirgot, já.
3: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
2: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: Proč si, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
3: Jo, ale v noci.
2: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
3: Víte,
2: rozumíte?
3: Co? Počítejte si do desíti, jo?
4: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Záleží. V sobotu odstartuje v Českých Budějovicích letošní šňůra festivalů Rock in Town. Ale pokud to máte do Budějic poněkud z ruky, odhlasujte si v referendu desku jednoho z headlinerů. Na výběr máte Sudovou přitažlivost z roku 2018 od Alkeholu, nebo můžete zvolit předloňskou Džungli 21 od Traktoru, a nebo dát hlas Vzpouře kanců z roku 2022 od Trautenberg.

0: hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domů, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.